0: Je se vi kiilet kuru ankevu.
1: Engha 741 kHz medium wave 890 MHz FM band.
2: Divehrajche ke adu.